0: 着我林长开，林长我林长开，我上一。
1: A znáš ty besedy?
0: Jo, i tak.
1: Daj. To the dance floor.